0: Právě ve vyšlá se kraset ze stanici Diagonal Command Mafek.
1: Hajde, že se do kraset.